Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli se štuhej jako nikdo druhej. Za chvíli seš červů potrava.